0: Evropská unie v posledních letech zaznamenala rekordní počty žádostí o azyl. Jen za první polovinu roku 2024 podalo žádost přes 513 tisíc osob. Výraznou část z nich, celou třetinu, tvořily ženy a dívky. Má ale pohlaví žadatele na azylový proces nějaký vliv?
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Tématem dnešní epizody je genderový rozměr žádostí o azyl v EU.
0: Pojďme se nejdříve podívat na základní souvislosti. V kontextu mezinárodního práva se azyl řídí především Ženevskou úmluvou o uprchlících z roku 1951. Ta definuje uprchlíka jako osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy z pronásledování z důvodů, jako je rasa, náboženství nebo národnost, příslušnost k určité společenské vrstvě nebo i zastávání určitých politických názorů. Hledisko genderu v definici chybí, což dělá uznávání práv žen v mezinárodním uprchlickém právu problematické. Přesto představuje Ženevská úmluva jako taková spolu s úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen a Istanbulskou úmluvou pevný mezinárodně právní rámec obrany a ochrany práv žen a dívek. A jak zohledňuje gender v azylovém řízení Evropská unie?
1: Evropská unie se vždy aktivně zasazovala o rovnost žen a mužů a bojovala proti diskriminaci na základě pohlaví a genderu. Vytvořila společný evropský azylový systém, postavený na právních normách, jež hledisko rovnosti pohlaví zohledňují. Patří mezi ně mimo jiné směrnice o podmínkách přiznání azylu, směrnice o azylovém řízení a směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o azyl. Ty všechny zaručují zvláštní ochranu zranitelným osobám, tedy i ženám a dětem, a stanoví nejen, že řízení s lidmi žádajícími o azyl musí brát v potaz rovnost pohlaví, ale také, že rozhovory s nimi musí probíhat v podmínkách, jež jim umožní mluvit o pronásledování kvůli jejich genderové příslušnosti. Nesmí se jich proto účastnit rodinní příslušníci. Žadatelé, respektive žadatelky, si mohou vyžádat, aby pohovor vedla osoba stejného pohlaví. A posuzovatelé žádostí by měli být patřičně vyškolení v genderových otázkách nebo mít možnost obrátit se na odborníka. Veškerá řízení, při nichž se uplatňuje koncepce bezpečné třetí země či bezpečné země původu, musí brát ohled na to, že otázka pronásledování kvůli genderové příslušnosti je velmi komplexní. Mnoho osob může potřebovat zvláštní zacházení. Nejen proto, že byly vystaveny psychickému, fyzickému nebo sexuálnímu násilí, byly znásilněny nebo mučeny, ale i z důvodu, jako je jejich věk, postižení či nemoc. Takovým osobám by měla být poskytnuta pomoc a také čas, aby svůj nárok vysvětlili.
0: Důležitou roli v prosazení genderových aspektů v azylovém právu EU sehrál Soudní dvůr Evropské unie. Rozhodl například, že genderově podmíněné násilí zakládá nárok na udělení azylu a doplňkovou ochranu. Ženy, kterým hrozí pronásledování kvůli pohlaví, tak podle práva EU mohou žádat ochranu. To je obrovský krok vpřed, protože nejrůznější průzkumy ukazují, že v rozhodnutí opustit svou zemi hraje pohlaví významnou roli. Důvody, které vedou k migraci muže, nemusí být stejné jako důvody žen. Ženy ze své domovské země často utíkají kvůli nuceným sňatkům, domácímu násilí, znásilnění a dalším formám genderově podmíněného násilí. Týká se to zejména zemí, jako je Afghánistán, Bangladéš nebo Somálsko. V říjnu 2024 Soudní dvůr rozhodl, že systematická diskriminace afgánských žen ze strany Talibánu je formou perzekuce. Orgány v unijních zemích proto nemusí rozhodovat, zda afgánské ženě nebo dívce hrozí pronásledování, pokud se vrátí do své země. Přísné omezování ženských práv a svobod talibanským režimem je totiž všeobecně známé. Jinými slovy, vnitrostátní orgány nemusí takové žádosti posuzovat jednotlivě. Ovšem také mohou. Například Rakousko a Lucembursko již oznámili, že budou žádosti afgánských žen o azyl posuzovat individuálně i nadále.
1: Vezměme si ještě jeden příklad. V červnu 2024 Evropský soudní dvůr rozhodoval v případu dvou iráckých dívek, které v té době již 5 let žily v Nizozemsku a přijali tzv. Západní způsob života. S ním se pojí i víra v rovnost pohlaví. Otázkou bylo, jestli z nich tyto životní postoje a emancipovanost dělají příslušnice určité sociální skupiny, která by v jejich původní vlasti mohla čelit pronásledování. Soud nakonec prohlásil, že víra v rovnost žen a mužů skutečně je rysem, který určitou sociální skupinu definuje. Svým rozsudkem tak potrhnul důležitost rovnosti pohlaví nejen co by základní evropské hodnoty, ale i v kontextu azylového práva. Případ navíc ukázal, že v azylovém procesu je třeba posuzovat i individuální okolnosti a zkušenosti žadatelů.
0: Oba příklady dokládají, že Evropská unie je odhodlaná nelehkou situaci žen a dívek v azylovém řízení řešit. Na tom, aby jejich práva byla plně chráněna a genderové hledisko se ve všech unijních zemích systematicky a čím dál lépe uplatňovalo, však ještě musíme pracovat. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be exploring an important topic: how to find reliable sources and recognise official information from EU institutions, especially at a time of misinformation. With the European elections coming up, it's so important to be well informed about the candidates and policies and the important issues at stake. However, the internet is full of misleading information, making it challenging to separate fact from fiction. Today, we'll explore some strategies to navigate the information landscape effectively. Let's start by talking about why it is so important to find reliable sources. Misinformation can influence our perceptions and our decisions, especially when it comes to voting. The European Union is a complex entity, and understanding how it works requires accurate information. In general, when looking for information online, our first reflex is to type keywords into a search engine. This isn't a bad idea. However, keep in mind that the first search results are not necessarily the most reliable sources. They are often the most visited web pages, or they are simply sponsored. One key strategy to identify reliable sources is to go straight to the official websites of European institutions. These websites provide accurate, up-to-date information on policies, legislation, and the roles of EU institutions. The primary official website of the EU is europa.eu. Here, you can find a wealth of information directly from the source. How can you recognise official EU websites? Well, first and foremost, the domain names of official EU websites end with europa.eu. Furthermore, they are always available in all the official EU languages and mention other EU institutions or channels at the bottom of the webpage. Facts and figures on EU websites are always checked and verified with scientific sources and statistical institutions. Another tip is to look for official social media accounts verified or managed by the European institutions. These accounts often share reliable updates and clarifications on important issues. Verified accounts usually have a blue tick next to their name, indicating that they are authentic. In addition, consider visiting the official websites of political parties and candidates taking part in the European elections. These websites often outline their programmes and policy proposals in detail, helping you to make informed comparisons. It's also essential to cross-check information from multiple sources. If a particular piece of news seems alarming or controversial, verify its accuracy with reputable news organisations or fact-checking websites. Lastly, be cautious of information shared on social media. While social media platforms can be very useful for connecting with others and staying informed, they are also potential breeding grounds for misinformation. Always verify the source and author before sharing or believing information published on the internet. To summarise, finding reliable sources in the lead-up to the European elections is a crucial step in making informed decisions. By accessing official websites, verifying information from multiple sources, and being critical of what you see online, you can navigate through the noise of misinformation and arrive at well-founded conclusions. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.

0: pohřešuje. Na šetření spolupracovaly mediální organizace z Německa, Itálie, Řecka, Nizozemska, Belgie, Irska a Spojeného království. Díky němu vyšlo najevo, že ve výkazech a údajích o pohřešovaných dětech jsou značné nedostatky. Statistiky jsou šokující. Od roku 2021 každý den zmizelo téměř 50 dětí. V rámci projektu Ztraceni v Evropě byly shromážděny údaje z 31 zemí a zjistilo se, že ve statistikách chybí údaje o desítkách tisíc dětí z řad migrantů. Panují obavy, že mnoho z nich se stalo oběťmi obchodování s lidmi nebo moderního otroctví. Při přebírání ceny spoluautorka projektu Gísie van Harenová uvedla. Členské státy Unie jsou za tyto děti odpovědné. Ale oni mizí beze stopy a my ani nevíme, kolik jich je. Pokud cestují sami po Evropě, je za ně odpovědný členský stát, ve kterém se zrovna nacházejí. A já se ptám, je přijatelné, aby zmizelo dítě, za které nesete odpovědnost? Není to poprvé, co tento projekt přinesl na poli evropské investigativní žurnalistiky zásadní zjištění. V roce 2021 například odhalil, že v letech 2018 až 2020 zmizelo více než 18 tisíc dětí. Tím, že svá dosavadní zjištění rozšířili o nové skutečnosti, novináři znovu strhli pozornost na krizi, která se v průběhu let jen zhoršila. Jejich práce je zásadní připomínkou toho, že žurnalistika může odhalovat nepříjemnou skutečnost a požadovat, aby někdo převzal odpovědnost. Mezi partnery projektu mimo jiné patří angloamerická stanice CNN, německý portál Zeit Online nebo belgický deník De Standard a řada dalších médií. Bylo to právě díky této síti investigativních novinářů, že se o celé věci dovědělo mezinárodní publikum. Cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku uděluje Evropský parlament každý rok, v den výročí vraždy Daphne Caruanové Galiciové, aby uctil její památku. Při slavnostním předávání ceny předsedkyně Metzolová prohlásila.
1: This is the fourth edition.
0: Toto je čtvrtý ročník ceny Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku. Připomíná nám, že se parlament zavázal chránit svobodu médií, jejich nezávislost a pluralismus jako základní stavební kameny demokracie. Je také oceněním práce všech novinářů, kteří každodenně riskují své životy a živobytí, aby odhalovali pravdu bez ohledu na to, kde je ukryta nebo komu se nebude hodit. Oceněním všech, kdo jsou při výkonu práce ohroženi na životě, nebo o něj dokonce přišli. Cena byla založena v roce 2019 a připomíná neocenitelnou úlohu, kterou žurnalistika hraje při ochraně unijních hodnot a obraně demokracie a lidských práv. Mohou se o ní ucházet novináři, kteří výsledky své práce zveřejnili v Evropské unii. Vítězi pak připadne odměna ve výši 20 000 eur. Daphne Caruanová Galiciová byla maltská novinářka, blogerka a protikorupční aktivistka, která byla zavražděna v roce 2017. Ve svých reportážích se zabývala praním peněz, vazbami mezi online hazardními hrami a organizovaným zločinem a fenoménem tzv. Zlatých pasů, tedy udělování maltského občanství výměnou za investice. V polovině října 2017 byla zabita v blízkosti svého domu, kdy v jejím autě explodovala nálož nastražená pod sedadlem. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Více podcastů najdete na našich internetových stránkách.
2: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist twee historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
3: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast.

0: Ukraina vastu peetava sõja hävitav mõju looduskeskkonnale on üha kasvanud. Eriti suurt kahju põhjustas loodusele Kahovka tammi õhkulaskmine 2023. aasta juunis. See tõmbas sõja keskkonna mõjule ka rahvusvahelist tähelepanu. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Venemaa Ukraina vastane sõda on keskkonda kahjustanud. Relvastatud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel algas juba 2014. aastal. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa Ukraina vastu täiemahulist sõda. Nende aastate jooksul on surma saanud tuhandeid inimesi, miljonid elanikud on pidanud oma kodudest põgenema ja majandus on saanud ränga hoobi. Lisaks kõigele sellele on suurt kahju tekitatud ka keskkonnale. Venemaa sõda on jätnud kogu Ukraina loodusmaastikule suured armid. Purustatud tööstusrajatistest on saaste jõudnud nii õhku, vette kui ka pinnasesse. Inimesed on puutunud kokku mürgiste kemikaalidega ja vesi on reostunud. Sõjast ei ole puutumata jäänud ka Ukraina taimestik ja loomastik. Metsatulekahjud, metsade maha raiumine, mürsuplahvatused ja kindlustusrajatiste ehitamine häirivad metsloomade elu ja hävitavad need elupaiku. Ei säästeta ka looduskaitsealasid ega rahvusparke. Eriti suurt muret on tekitanud pommitamine Zaporizhia oblastis, kus asub Euroopa suurim tuumaelektrijaam. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. aasta juuli keskpaigani on Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. Sõja keskkonnamõju on hinnanud ka ÜRO keskkonnaprogramm, kelle sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning taristule, linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast. Miljoneid hektareid Ukraina põllumaad on ära tallatud, segi pommitatud või saastatud kaevandustest ja mujalt tööstusest pärit ainetega. 2023. aasta 6. juunil lasid Vene väed õhku Kahovka tammi, mis oli Ukraina suurim tamm. Tammi hävitamine mõisteti laialdaselt hukka. Sellest räägiti kui ökotsiidist ja Euroopa suurimast keskkonnakatastroofist pärast Tšornobõli. Tammi õhkimisel vallandunud vesi ujutas üle tuhandeid hektareid maad. Surma sai kümneid inimesi ja tuhanded elanikud pidid oma kodudest lahkuma. Joogivesi ei olnud enam kättesaadav ja kastmissüsteemid muutusid kasutuskõlbmatuks. Lisaks sattus loodusesse tonnide viisi saasteaineid. Need liikusid nii Pro jõge mööda Musta merre, mille kaldal asub kuus riiki, sealhulgas Bulgaaria ja Rumeenia. Kuna Must meri on ühenduses Vahemerega, võib kahju ulatuda Musta mere ökosüsteemist kaugemale. Kahovka tammi õhkulaskmine suurendas ka muret Zaporizhia tuumajaama ohutuse pärast, sest see jättis tuumajaama ilma oma peamisest jahutusveeallikast. Ukraina tahab, et Venemaa maksaks talle reparatsioone muuhulgas keskkonnale tekitatud kahju eest. Koos rahvusvaheliste partneritega otsitakse viise, kuidas Venemaa vastutusele võtta. Kuigi ökotsiid on alates 2001. aastast Ukraina karistusseadustikus kuriteona loetletud, arvatakse, et õiglase karistuse mõistmiseks ja piisava kompensatsiooni saamiseks tuleks juhtumid käsitleda rahvusvahelisel tasandil. Reparatsioonide saamine ei saa aga olema sugugi lihtne. See protsess on keeruline ja selliseid reparatsioone on seni määratud väga vähestel juhtudel. 2023. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles nõudis erikohtu loomist, et uurida Ukraina vastast agressiooni kuritegu. Lisaks tunnistas parlament, et sõda on põhjustanud looduskeskkonnale ja kliimale pikaajalist kahju. Parlament toetas ÜRO peaassamblee soovitust luua rahvusvaheline kahjuregister, mille kannete alusel see kahju tulevikus hüvitataks. 2023. aasta juuni keskpaigas võttis parlament vastu veel ühe resolutsiooni. Selles käsitleti Ukraina kestliku ülesehitamist. Resolutsioonis mõisteti hukka Kahovka tammi õhkimine ja rõhutati, et see on sõjakuritegu, mis põhjustas ökotsiidi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt.
1: Maria Corina Machado și Edmundo González Urrutia au câștigat premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, ediția din 2024. Maria Corina Machado, lidera forțelor democratice din Venezuela, și președintele ales Edmundo González Urrutia îi reprezintă pe toți venezuelenii din țară și din afara ei care luptă pentru reinstaurarea libertății și democrației. Cum Maria Corina Machado a câștigat primul tur de scrutin în 2023, ea ar fi trebuit să poată participa la alegerile prezidențiale din 2024 drept candidată a opoziției democratice. Însă regimul venezuelean i-a interzis în mod arbitrar să ocupe o funcție publică, motiv pentru care Edmundo González Urrutia a candidat în locul ei. În perioada premergătoare a alegerilor din iulie 2024 s-au înregistrat represiuni masive, inclusiv descalificări politice, arestări și încălcări ale drepturilor omului. Președintele în exercițiu al Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a proclamat drept câștigătorul alegerilor, dar rezultatele au fost contestate de observatori independenți, inclusiv de ONU. Parlamentul European l-a recunoscut pe Edmundo González Urrutia ca președintele legitim al Venezuelei într-o rezoluție votată în septembrie 2024. Pe fundalul protestelor și represiunii politice, Maria Corina Machado a fost nevoită să se ascundă, temându-se pentru viața ei. Pe 2 septembrie 2024, o instanță din Venezuela a emis un mandat de arestare pentru Urrutia, fapt condamnat la nivel internațional. Urrutia s-a mutat în Spania, unde a primit azil politic. Ceilalți finaliști sunt Asociația Israeliană Women Wage Peace și Asociația Palestiniană Women of the Sun, împreună cu liderele lor, care urmăresc să promoveze pacea în Orientul Mijlociu, precum și Kubad Ibadoglu, activist împotriva corupției și om de știință din Azerbaidjan. Acesta a fost arestat în 2023 după ce a criticat industria petrolului și gazelor din țara lui și a înființat o organizație neguvernamentală care să recupereze resursele publice furate. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea sa este de 50.000 de euro. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Vajerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. Tri roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Valrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s tromi deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Valrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiecť, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
3: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
2: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Z Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr, vo veku 90 rokov, sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
4: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
2: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.